Urci, ja nad hnídem uřiným i noci, nám letoň naří díl. Mába, mába, mába.